livadu, kraul, pršno, lečno i delfina, pizda i materina. Radoica el spensador i Luce kobra bilježnik. Bazen kaput, bazen kaput, bazen kaput, bazen kaput, bazen kaput, bazen kaput.